Hity, které milujete.

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Radio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Funto.
1: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
2: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
1: Budeš opíkat busty s prezidentem?
2: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, s tím se stávají zatáčky, točí se svět sem na
0: značky, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Yeah, baby.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Radiočas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sem.

Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

Hi Hi a jedu! Hi Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových,

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe.

0: Hity, které milujete.
1: A když spolu spíme a na bytě tě mám,

0: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 000.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas.

0: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
2: Do krásna, do krásna vede cesta.
3: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
5: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
6: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus, autobus.
5: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
6: Bude vejdán.

0: vánoční ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Čas. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou

0: vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Radio Čas. Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Do krásna vede cesta.
4: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
5: Film Time na Rádiu Čas.
6: Vítejte u nového Film Timeu. Stále jsme ještě na začátku září, což znamená mimochodem taky návrat do školních lavic. Mnohé děti si musí opět zvyknout na školní režim, rodičům se po více než 2 měsících oddychlo. No, s tématem školy bude souviset i dnešní díl. Řekl jsem si, že se ohlédneme za několika filmy z prostředí vzdělávacích institutů. A to je parketa, kterou umí i domácí filmaři. Takže školní Film Time právě začíná.
7: Jste třída zralá k záhubě. Třída násilníků a plesových rváčů. Péro. Ale za to ode dneška vám neprominu ani píť. Všechna základní pravidla, všechny vzorce, všechny poučky musíte bezpodmínečně ovládat. Tak, například Věta Kosínová, pošusta.
8: Věta Kosínová...
7: Zní?
8: Věta Kosínová zní...
7: Nevíte, sedněte nedostatečnou.
6: Co se týče starší tvorby, té domácí tedy, nabízí se dva klenoty. Škola základ života a cesta do hlubin Študákovy duše. Oba snímky natočil legendární režisér Martin Frič a celkem 9 lidí se za kamerou objevilo v obou případech. Proto se to taky některým lidem plete. Známého studenta Kulíka v cestě do hlubin Študákovy duše stvárnil Ladislav Pešek, kterému třeba bylo v době natáčení 33 let. Upřímně, vybrat mezi těmito filmy se jen tak nedá a proto, když se rozhodnete strávit čas u staršího českého filmu z prostředí školy, vsaďte klidně na oba. Ale jestli máte náladu na něco novějšího, za chvíli dám tip.
5: Film Time na Rádiu Čas.

0: Na rádiu Čas.
1: V roce 2007 natočil režisér Tomáš Vorel komedii Gimpl a myslím si, že se tak stalo v ideální době. Film odrážel tehdejší problémy mladých, no a mnoho studentů poznalo sebe nebo někoho ze svého okolí. No a byl to počátek trilogie, která se uzavřela teprve v loňském roce. Mezi jednotlivými díly jsou poměrně velké rozdíly. A jen první dva se vlastně točí kolem školního prostředí.
2: Takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů.
3: No, bylo horko, tak se ten most roztáhl.
2: O 17 metrů?
3: Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce.
2: Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most?
3: No, na Berounce, ve Všenorech.
1: Původně se s trilogií nepočítalo. Režisér Vorel sám přiznal, že moc nemá rád pokračování. Ústřední role ve filmech si zahráli jeho syn, Tomáš Vorel mladší, a Jiří Mádl. Tomu si pro změnu zahráli rodiče skuteční partneři, Jan Kraus a Ivana Chilková. Film je natočen přesně tak, jak jsme u pana Vorla zvyklí, takže plno záběrů přímo do obličejů hlavních postav. Gimpl v kinech bodoval. Přišlo přes 488 tisíc diváků a vydělal přes 46 milionů korun. No a to byl natočen za pouhých 39 dní.
0: Filmtime. Na rádiu Čas.
4: Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: Mám tady ještě jednu školní klasiku z domácího prostředí. Kultovní komedii, která letos na podzim oslaví 50 let od premiéry. Marečku, podejte mi pero. Další úspěšné dílo pánů Svěráka a Smoljaka, jenž napsali scénář. Režie se ujal Oldřich Lipský. No a před kamerou se mihla plejáda hereckých hvězd. Hlavní role stvárnili skuteční otec a syn Jiří Sovák a Jiří Šmicer. A hlavně jsme dostali školní zápletku trošičku jinak. Do lavic tentokrát usedli dospělí za účelem dodělání maturity.
2: Sveřepí, šakali, zavile, vily, na bílý měsíc.
1: To je samo o sobě kvalitní základ pro dobrou komedii. A když do jedné učebny posadíte kromě zmíněných jmen také Ivu Jančurovou, Václava Lohnického nebo Josefa Abrahama, je o zábavu postaráno. A třeba Lohnického šplhoun Hujer se zrodil na základě reálných postav. Ladislav Smoljak kdysi učil matematiku právě na večerní škole a situace střídních schůzek, kdy se na prospěch jednoho žáka sjela celá rodina z celé republiky, tak tohle se mu opravdu stalo. Reálných základů tady najdeme více. Třeba takového Hliníka, podobného v uvozovkách spolužáka, kterého nikdy nikdo neviděl, měl i Zdeněk Svěrák. Marečku, podejte mi pero je parádní film, který nesklame nikdy, takže si ho klidně dnes večer pusťte.
0: Film Time na Rádiu Čas. Radio Chat.

0: na Rádiu Čas.
1: Můžeme si dát i zahraniční filmy s tématem školy, takže nejprve komedie z roku 2003, Škola roku. Na své si možná přijdou především fanoušci rockové hudby, ale i ty ostatní čeká příjemná podívaná režiséra Richarda Linklatera. Sledujeme příběh nemoc úspěšného kytaristy Deweyho, který je navíc vyhozen z kapely a nemá moc peněz. Díky takové malé lži se proto rozhodne nastoupit do školy jako učitel na záskok. Jenže to celé pojme trošičku jinak, všechno si chce jenom tak odsedět za katedrou, dokud v dětech nepozná hudební talent.

0: Co následuje, tak to není moc složité uhádnout. Dewey dá dohromady školní kapelu a přihlásí je do velké hudební soutěže. No a nechybí u toho jak humor, tak nějaké ty překážky a odhalení pravdy, jak to v podobných komediích chodí. Ale tady to všechno stojí na Jacku Blackovi, komikovi s geniálním timingem a výborným muzikantem. Do své role dal srdíčko a na výsledku je to znát. Samozřejmě má film i parádní soundtrack a já vám doporučuji jak film, tak i tu hudbu.
1: Film Time na Rádiu Čas.

0: Rádio Čas.
1: Poslední dnešní tip bude také z hollywoodské továrny. Ale troufám si říct, že tento snímek hodně lidí nevidělo. Breakfast Club, alias česky snídaňový klub. V domácí Americe se jedná o velice kultovní záležitost a takřka povinnost pro dospívající mládež. Přitom se jedná o velmi jednoduchý příběh. Pětici středoškoláků, které spolu nic nespojuje, je nařízeno být ve škole v sobotu, a to kvůli jejich prohřeškům. A ačkoliv se vlastně ani nemají rádi, společný čas a omezený prostor je donutí navzájem se poznat.
2: Dear Mr. Vernon, we accept the fact that we had to sacrifice a whole Saturday in detention for whatever it was we did wrong. But we think you're crazy to make us write an essay telling you who we think we are. And you see us as you want to see us. In the simplest terms, with the most convenient definitions.
1: Dostáváme ukázkové postavy pěti rozdílných povah. Máme tady sportovce, školního šprta, rebela, krásku a podivínku. Úspěchu filmu pomohl i obsazení. Ústřední pětice byla velmi sympatická, mnoho mladých lidí se v nich vidělo a musím dodat, že o režii bylo taky dobře postaráno. Film natočil John Hughes, který nám dal mimochodem i úspěšné Sám doma. Tento pán prostě věděl, jak vést mladé herce. Kdo zpočátku nehýřil optimismem, to byli producenti, ale mýlili se, protože jak říkám, v Americe je to i po více než 40 letech kultovní film a vy byste mu určitě měli dát šanci. Pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuju za přízeň a budu se těšit příští týden.
0: Film Time. Na Rádiu Čas. Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek.
6: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

Přijďte si užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.

Já bych řekl, že všechny čudlíky jsou správně nastavené a že se můžeme pustit do práce, přesně řečeno do práce. Ona je to trošku poslání, trošku radost, ale hlavně nedělní čas strávený společně, tedy s rádiem čas. Dneska je 13., takže nevyšlo to na pátek, ale na neděli. A Lubor je v kalendáři, poslouchá nás alespoň jeden? Lubor, Luba, Lubin. Krásný svátek, páni kluci, za tým rádia čas vás zdraví moje maličkost, radím se Vyslav Bednář. No a minimálně pár hodin strávíme společně a doufám, že to bude báječná neděle. Já jsem se dneska přesouval z Prahy do Ostravy, naštěstí teda díky a zdravím České dráhy, dojelo to úplně přesně, možná ještě o minutku dřív jsme dojeli, takže můžu být tady s vámi. V Praze z rána, to bylo někdy mezi 5. a 6. hodinou, jako sprchlo. Teď takový docela chladnější den, ale naštěstí suchou nohou, nevím, kde se nacházíte, jak tam máte, ale doufám, že se máte fajnově, ať už na pracovišti s vašimi blízkými nebo ještě v peřinách a platí stále to jediné. Hity, které milujete i dnes. Rádio.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: 13. záříový den s týmem Rádia Čas a Radimem, já vás zdravím. Když se mrkneme do kalendáře, kdo společně s vámi dnešními oslavenci ve znamení Pany ještě slaví, tak je to třeba herečka Hanka Čížková, ročník 53, narozeniny slaví třeba i Nora Fridrichová. Ze světa bych vypíchl i dceru Paula McCartneyho, slavnou návrhářku Stellu McCartney, ročník 1971. Goran Ivaniševič, vlastně stejný ročník jako ona. Pamatujete ještě na One Direction, tak dneska už solo Niall Horan, ježiš, sladkých 33 Kristovy roky. No ale kromě toho všeho, a to mi zaujalo nejvíc, 13. září slaví taky jako Mezinárodní den čokolády. Potom je Světový den čokolády, ten prý připadá na 7. července, ale prostě dneska Mezinárodní den čokolády připomíná i narození Roalda Dahla, autora slavné knihy Karlíka fabrika nebo Továrna na čokoládu. No zkrátka nemůžu se nezeptat, jakou máte nejradši. Teď nechci ani tak značku, ale spíš jako jestli jdete do hořké, do mléčné, do ruby, jestli jdete do, počkejte, jaká ještě bílá samozřejmě, jestli vnímáte rádi nějaké jakoby koustíčky, já nevím, od sušeného ovoce přes oříšky nebo nějakou čokoládovou tyčinku, prostě podělte se. Dneska, já musím polknout, počkejte, nervy moje, dneska jedeme hlavně přes WhatsApp, takže kdybyste chtěli, klidně mi ji vyfoťte, klidně mi natočte audio zprávu, jak úžasně mlsáte třeba po nocích celou. Víte, co já mám rád třeba, ale já si to nikdy nekoupím, protože mi připadají strašně drahé. Já mám rád výběrovou bomboniéru. Takovou nějakou, kde je minimálně jako 10 různých možností, ale stojí to teda neuvěřitelné peníze v poslední době. No, takže ještě jednou 7766 12 800. Pojďme si dělat třikrát mňam čokoládové chutě.
0: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které

Není to tak dávno, co nám zaspívali na narozeninové megakoncertu Rádia Čas, no ale tentokrát to obstará někdo jiný. Pozor, tak to byla Vesna, děvčata díky moc. Letošní ročník, který už klepe na dveře, no v podstatě zbývají, dá se říct, 2 měsíce, týden a nějaké drobné. A budeme slavit 21.11. v bývalé Ostrava aréně, dneska je to Mustang Arena, jo. Krásný vznešený název, takže jako ti koně tam doklušeme a doufám, že do plné haly pošleme energii, abychom oslavili těch 28 let s vámi. Jak už asi víte, víc než hodinový koncert Europe, švédské party Europe, která potěší nejenom rockery, protože bude slavit 40 let od vydání desky Final Countdown. No a k tomu další velké show Lenny a speciální host Marpo, samozřejmě David Koller Solo a jeden hit za druhým od Olympiku. To všechno živě, ještě jednou Mustang Arena a megakoncert Rádia Čas 21.11. Volňásky už máte? Přesně řečeno volňásky. No, ty jsme sem tam rozdávali, ale lepší je pořídit si lístky a vybrat si dokonce dané místo. Takže kdyby něco, cazradio.cz, těšíme se jako malé děti. Já vím, že to opakujeme, ale ono to klepe na dveře. A potom jednoho krásného dne, až řekneme vyprodáno, tak někdo řekne, a já jsem myslel, že jo, říkáme to pořád, cazradio.cz, ale nejpodstatnější je sejít a užít si tu velkou show, která bude... A teď jsem zase málem prozradil něco za kulisí a to nemůžu. Já nemůžu ani naznačovat, což si cermovaní mohli dovolit. Rádio Čas.

0: Rusku.
1: Tak se mi to krásně hodí do krámu. Za malou chvíli 10 hodin, krásné dopoledne s Radimem na Rádiu Čas. Dneska mlsáme, nemůžu nezmínit, teď se o něm v médiích hodně mluví, mladíka, 18-letého muže z amerického státu Louisiana, který v obchodě ukradl, prostě vzal si nějaké ty dobrotky, sladkosti a utekl bez placení, v přepočtu nějaké 400, což by někdo mohl vzdát, nějaký provozce obchodu, ale tento majitel teda si to nenechal líbit, zavolal policii. No a nicméně ta třeba, že nejdřív po mladíkovi chvilku pátrala, se s ním poté jako setkala osobně, když vypisovali nějaké doklady právě ve zmíněném obchodě, protože on se tam vrátil. On dostal ještě větší chuť na sladké, bylo mu to málo, tak padl přímo do náruče, pak se zjistilo, že to má na kontě mnohem víc. No tak jasně, no, tak vůně nejenom cukru, ale taky čokolády, co si budem. A dneska je den, který čokoládu opravdu slaví ve velkém, dokonce jsou dva v průběhu roku, ať už mezinárodní nebo světový den, ale to je jedno. Dneska prostě sonduju a ještě jednou, pokud jste tam, halo, napište mi, jakou čokošku máte nejradši, tedy pokud čokoládový jste. Takže hořkou, mléčnou, já nevím, oříškovou, rozinkovou, ruby, je mi to úplně jedno, prostě hoďte zprávu, ať už napsat nebo namluvit audio, ještě jednou WhatsApp číslo 776612800. Díky moc, krásnou neděli, pěkný mls a užívejte čas s Radimem.
2: Radio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Proti slunci, to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: značku na čokoládu. Teď nemyslím jakoby konkrétní značku, ale spíš opravdu druh čokolády, pro jakou byste... Teď jsem chtěl použít málem drsný výraz, ale dejme tomu třeba vykradli banku. Pište, nahrávejte ještě jednou WhatsApp číslo 7766 12800, no a za chvíli zasonduju i mezi svými blízkými, protože znám jednoho člověka, který k ní má velmi specifický vztah. Zůstaňte s námi a hezké čokoškové dopoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
0: Doufáme, že i oni se mají fajn a... Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
0: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I onikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

0: Tak mi přišla jedna z mnoha zpráv a WhatsApp Rádia Čas opravdu ožil. Ještě jednou připomínám naše číslo 776612800 a hned pochopíte, o čem je řeč. Tak dobře, radíme, nenechám tě v tom. Tak tedy čokoládu, kde není mléčný tuk, nahrazování palmojádrovými oleji, cukr glukózo-fruktozovými syrupy, to znamená čokoláda vyrobená v Německu. U nás jedna jediná, kterou jsem viděl na trhu, značka si nelze, ale firma má sídlo ve Dvoře Králové. Mil. Dobře, tak dneska totiž sonduju, jakou čokoládu máte nejradši. Nemusí to být značka, ale spíš jako druh, protože někdo jde do silně hořké, že jo, třeba kolegyně Eva Riegler a podobně, vysoké množství obsahu kaká, někdo takovou tu mléčnou, někdo bílou, já úplně všechny, když taky tam mám nějaká, ale. No a teď budu sondovat v Brně, kde mám nejenom našeho věrného posluchače, ale taky kamaráda Marťu a ten má k tomu co říct. Marťo, zdravím tě, ahoj, hezký den.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj. Marťo, ty se netajíš tím, že jste se s čokoládou moc nepotkali, jo?
1: Moc ne, no.
0: A mě to zajímá jenom jako, jestli to přišlo v dětství, nebo podobně jako si říkal kdysi z banány, že prostě banánu se z dětství doslova přijet, tak je teď moc nemusíš. Takže jak je to vlastně s tou čokoládou? A jestli třeba někdy děláš výjimku?
1: Ne, jakože pak mi asi nechutnala, jako myslím, že v tom dětství už, protože když to jsem tím myslím vykládal, z Velikonoc nebo Mikuláše ty čokoládové figurky, no. Tak já jsem si je dával vždycky na poličku, jako vystavoval. Nikdy jsem neměl potřebu to nějak sníst. A moje sestra to geniálně uměla otevřít vždycky ze spod, takže to vyjedla, nechala mi tam jenom ten nalobal. Ale mi to zase až tak nevadilo, já jsem se prostě čokoládou nepotkal. Já jsem tak jako ostatní sladkosti určitě, to jsem byl puclík a rád jsem se ládoval, jako třeba s mrzlinkou nebo s těma lízkacíma špalkama. A zbožňuji oplatky jakýkoliv, jo, ale tu čokoládu, takhle, jako když je třeba malá vrstva, jako třeba když je ovocný nanuk politý tou čokoládou.
0: Takže polevy zvládáš, tak, právě, ano.
1: No, takže když to jde sundat, jim sundám, ale když to nějak drží nebo něco, tak jsem to jako schopný. Ale nevyhledávám, nekoupil bych si v životě čokoládu a jako kterou ještě snesu, tak je jako tak bílá, tu dávám občas, já už dlouho ne do cheesecakeu. Jestli si pamatuješ?
0: Já si pamatuju, bylo to nejlepší, co si ne kdy udělal, ale opravdu, co jsem kdy jedl. Byla to vlastně verze lime, to znamená jakoby citronového, že jo, cheesecakeu.
1: Jenom ne z toho, no.
0: Jo. Hele, chuť byla pořád stejná, takže báječná, geniální a podobně. No, dobře, tak vidíte, ne každý jakoby čokoládová bába a čokoládový dědek, prostě nikdo s ní se moc nepotkal. Tak Marťo, já tě poprosím ještě jednou o telefonní číslo, protože jak vidím, jakoby už i během tvého povídání píšou další.
1: 776612800.
0: Tak můžete nám klidně poslat i foto, jak máte zamazanou pusu do hněda, i když to uvidím jenom já, takže zkrátka možná jsme někomu dělali chutě a třeba odpolední tip na to zajít si po obědě na kávičku někde do cukrárny a vybrat si nějakou podobu, teď mě napadlo jako první sachr dort, ale ten pravý najdete jenom ve Vídni, že jo, tak nějakou tu obdobu a tak dál. Marťo, i tobě hezké mlsání, pokud se dneska něčím odměníš a díky za příjemné.
1: Hezkou čokoládovou neděli.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Miley a ti druzí, hity, které milujete i v nedělní čas, Rádiem Čas a Radimem. Další muzika je připravená, dneska společně mlsáme, k tomu se dostaneme a krásně se mi to hodí do plánu, i když to vlastně bylo neplánované, ale prostě já mám rád, když se tyhle ty věci spojí. Podíváme se teď do Přerova, kde konkrétně za tým Rádia Čas je i Adri. Adri, zdravím tě, krásné dopoledne, ahoj.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Tak já bych jenom řekl, protože jsme zvali už v průběhu prázdnin, že chutě kraje, tedy chutě Olomouckého kraje, mají teď zastávku Přerově. Tak Adri, prozraď, kde se nacházíte a co všechno třeba i za tým Rádia Čas tam můžete nabídnout?
1: Ale nacházíme se dneska v Přerově, konkrétně teda v parku Michalov.
0: Ano.
1: S tím, že jsme teda na nádherné a strašně chutné akci, která je mega našlapaná. Jsou tady různí prodavatelé, ať už vyladěných, ale fakt jako do poslední špetky soli vyladěných nějakých klasik, ale i nějakých zajímavých věcí. Tady třeba před celou zrovna vidím celýho pštrosa se točí na ohni.
0: Ne, ne.
1: Jo, je tady celý pštros, nekecám. Dám to potom na storíčka do Instagramu, super. Tak to můžete kouknout. A samozřejmě jsou tady nějaký dobroty, můžete si tady nakoupit, ale je tady i krásná, docela velká stage, kde budou probíhat potom různý cooking shows. Mají tady v akci Vaříme s živinou, Ave, Maggie Anthonyho Bartníka a celý to večer nebo odpoledne zakončí potom koncert. A jo, je to nádherná akce, která fakt chutná.
0: Pokud se nepletu, jestli mám dobré poznámky, já koncert Ilony Čákové, takže jako někdo, kdo nevěží za jídlem, i když Ilona je taky skvělá kuchařka, takže může dorazit takhle. Já jenom připomínám pro ty, které to teď chytlo, kromě toho, že sledují třeba i sociální sítě Rádia Čas, ještě jednou Přerov a park Michalov. A jak říkám, dneska se nám to krásně sešlo, dneska je totiž i den čokolády, jo. A já se ptám všech, tak se zeptám i tebe, Adri, teď čistě za sebe, nemusíš říkat značku, ale spíš jsi čokoládová, pokud ano, kterým směrem jdeš, jestli bílá, hořká, oříšky, rozinky, je mi to úplně jedno.
1: Určitě na čokoládu občas přijde chuť a jako guilty pleasure je prostě bílá čokoláda, ale většinou spíš jdu do té tmavé, do nějaké hořké pořádně.
0: Jo, takže kvalitní. Hořká, jakože, protože zdravý životní styl, ale když chceme řešit a odměnit se, tak prostě jdeme na bílou, jo? Je to tak?
1: Přesně tak.
0: A úplně poslední otázka pro ty, kteří se chystají, protože času dost. Jak to vypadá s počasím? Já jsem dorazil teda v šortkách do práce a lehce jsem jako prochladl, tak Přerov, matka příroda přála téhle akci?
1: Hele, úplně na jedničku. My jsme tady teďka teda všichni v dlouhých, ale myslím si, že potom možná budeme ještě plakat, že jsme si ty šortky přece jenom nevzali, protože sluníčko už vykouklo, takže to tady je krásný, ale tu mikču bych si ještě přece jenom vzala.
0: Tak to máte s komplet pozvánkou, ještě jednou chutě Olomouckého kraje, tentokrát zastávka v Přerově a úžasná Adri Růžičková za tým Rádia Čas. Takže prosím tě, užijte si to, ochutnej taky něco, dopřejte si to, když máte tu možnost a pokud chcete vidět pštrosa, tak sociální sítě Rádia Čas. Zlomte vás, mějte se hezky, ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: A technická za tým Rádia Čas. Před chvílí jsme pozvali na chutě Olomouckého kraje na zastávku Přerovskou a v podstatě až do podvečera bohatý program v parku Michalov v Přerově. Všechno, co jsme řešili s Adry, platí. Akorát pozor, Rádia díky technickému šotkovi odkazoval na jiného interpreta, protože o odpolední úžasnou show, tu hudební, se postará Heidi. Heidi Janku, já jsem zmiňoval Ilonu, protože ta show, nebo vlastně tohle série je taky propojená, ale dneska plus minus 16 hodin vystoupí Heidi Janku a ta taky stojí za to, abyste si skočili, dopřáli si dobré jídlo a ještě kulturní zážitek. Kdyby něco, chutekraje.cz, tak ať už máte na talíři cokoliv k té svačině, konec konců i hudební s Rádiem Čas, bon appetit a nezapomeňte, dneska si píšeme, případně namlouváme hlasovky, co vy a čokoláda, jestli jste nebo nejste čokoládový a pokud jo, jako máte úplně nejradši. Těším se.
1: Hity, které milujete.

0: Na dnešek připadá, mimochodem, krásné dopoledne s Rádiem Čas a Radimem i den čokolády, tak sonduju, jako jestli čokoládový jste nebo nejste. Anička píše, miluju hořkou, belgickou. U nás v Kravařích je dokonce zmrzlina z belgické čokolády, tak to si užívám s vnoučaty. Další zpráva přišla od Haliny. Krásné jméno máte, krásné. Jsem v Česku jenom na dovolené, jinak žiju v Belgii, v zemi dobré čokolády. Co se toho týče, miluju hořkou s nejvyšším obsahem kaká, může být i s ořechy nebo mandlemi, je taky nejzdravější. Výjimku dělám jenom během pobytu v Česku a kupuju si tady, no, takové ty slavné kávové, případně jiné tyčinky. Rozhodně je znáte i z našeho dětství, nechci říkat. Ano, jelikož mi připomínají dětství, tak výborně. Během dovolené je většinou puštěné vaše rádio, dobrý mix hudby a českých hitů. Přeju krásný den a mimochodem Halina, teď jako složité příjmení a momentálně v Milíkově ve Slezsku, takže tímto zdravím a mávám a potom samozřejmě šťastný dojezd do Belgie. Ježíš, belgická čokoška, no co si budem. Tak jo, tak mlsáme, pište, nahrávejte WhatsApp číslo 776612800 a co by to bylo za den, kdyby chyběl dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar. Je připraven a jako vždycky v neděli trošku jukneme na ten další týden, jaký by měl z pohledu astrologického být.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude ve znamení zvýšené chutě k akcím a aktivitám. Pouštět se budeme zejména do činností, které budou smysluplné a přinesou nějaký hmatatelný, měřitelný efekt. Střed týdne bude obdobný, dařit by se tedy mělo stále a to je příjemné. Na konci týdne se situace ještě poněkud vyhrotí. Pravděpodobná je zvýšená nervozita a podrážděnost. Dařit se bude novým objevům a poznáním. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
3: Skvělý zážitek z dnů na to vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
1: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
5: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

první vlaštovka, čokoládová vlaštovka, která dnes dorazila přes WhatsApp Rádia Čas, protože jeden čokolády, tak trošku sonduju, pro jakou máte slabost. Krásnou neděli rádi, syn má rád bílou, manžel mléčnou s velkýma oříškama a já všechny. Jo, můj člověk, tak to je Radana. Zkusíme ještě tady, krásný den, miluji hořkou belgickou čokoládu. Aha, to je ten typ, že v Kravařích je dokonce zmrzka z belgické čokolády od Aničky. Čokoláda je moje prokletí, miluju hlavně hořkou a s oříškama. Moc ráda poslouchám vaše dobré ráno, Moravo, a v pátek se mi úplně dostali s těma. No jo, my jsme vlastně řešili taky čokoládové téma, Mozartovy koule, pak jsem si je musela koupit, jste super rádio, mějte se fajně. Klárko, zdravím, mávám, objímám. Takhle, já jsem Lenči donesl jako pár bobonků pro radost, protože kdybych si je nechal doma, tak je všechny spapám. Nárazové, jakoby emocionální jedení je hrozná věc. Nicméně jsme zmiňovali taky vlastně film Amadeus, kde se jedly takzvané venušiny bradavky. Ono to má i speciální italský výraz a pokud se nepletu, dělalo se to právě z jedlých kaštanů, někdy jako náhražka právě marcipán, ještě polívané v bílé čokoládě. Bože, nervy moje, že bych si dal Amadea dneska? Já už jsem dlouho neviděl Amadea. Já si dám Amadea a na dálku s kamarádem Marťou, který o tom ještě neví, ten, až se to dozví, ten bude zuřit. Jinak hezké mlaskání, ňuňání s čokoládou, pište, nahrávejte, foťte, WhatsApp číslo 776612800.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto
1: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete, krátce před obědem s Radimem na Rádio Čas. Já vám přeju hezkou neděli a to neděli klidně zdůrazním ještě několikrát, protože právě dnes ti, kteří poslouchají, tak mají velkou výhodu už do příštího týdne a do zítřejšího programu Rádia Čas, protože se nám něco vrací.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Přesně tak, úkolem Zlaté věty je vždycky poslouchat Rádio Čas ve všední dny mezi 6 a 18 hodinou a vychytat tu aktuální zlatou větu. A pokud jste se registrovali, protože do soutěže se musíte registrovat přes web cazradio.cz, tak právě vám zaregistrovaným a zároveň vylosovaným vždycky zavoláme někdy mezi tou 6 a 18 hodinou. No a pokud nám zlatou větu řeknete, mimochodem nemusí to být hned po zvednutí sluchátka, ale prostě nějaký z vás dostaneme, když to bude správně, vyhráváte tisícovku, jo? Tisícovka na kontě za zlatou větu. Každý den je trošku jiná a já bych řekl jenom toliko, že jste připraveni? Už v této hodině se dozvíte víc. To znamená, ještě před obědem budete o tuto aktuální zlatou větu bohatší. Stačí dál poslouchat Rádio Čas.
1: Zlatá věta Rádia Čas.

0: Slaví se dva, jak mezinárodní, tak světový den čokolády. Jeden z nich máme i dnes, 13. září. Mimochodem krásné, sladké dopoledne s Radimem na Rádio Čas. Tak dneska úplně logicky sonduju, jestli jste čokoládový, máte ji rádi v jakékoliv podobě. Halina, která je teď, dá si říct, dopřává si takovou malou českou pauzu, protože jinak už žije v Belgii, tak nám napsala krásnou zprávu přes WhatsApp Rádia Čas a ještě dodala, že se v Belgii hodně experimentuje a v současné době jsou oblíbené speciální příchutě. Tak třeba pralinky s balzamikem a fíky, pozor, do toho by šel, krémové náplně, ganáš s příchutí levandule, s tou jsem se moc nepotkal, bezových květů, o, tak to je moje, nebo jasmínu, hořká čokoláda s popcornem, mořskou solí nebo jogurtem a čaj mačou, a pozor, třikrát zvednutý prst, tam ne, tam, nebo takhle, já vždycky jako trošku žertuju s kamarádem, který je na ní naprosto závislý, že maču bych zakázal, ale chápu, že teď jako 50% lidí by mě nemělo rádo, takže berme to s nadsázkou, jo? A tím to určitě nekončí, píše Halina, setkala jsem se i s unikátními náplněmi, jako je salám, maso a sýr, což ale není každému pochutí. Ještě jednou hezkou neděli, taky zdravím, zlatá jste. Já třeba miluju kombinaci hořké čokolády a chili, případně troška té mořské soli, a v tom se shodneme mimochodem i s kolegyní Evo Riegler, která pro vás dneska chystá pravdané čokoládový, ale prostě další jeste s rozumem, ale to až po 15. hodině, to bychom předbíhali. Takže kdyby něco, pište, hoďte nám zprávu přes WhatsApp, co vy a Čokoška, 776612800. No a za chvíli prstem po mapě zasondujeme, co je nového tam či onde a hlavně v Moravskoslezském kraji.
1: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
2: Nabízíme smysluplnou práci, za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
4: Hity, které milujete.

0: Tak co nás čeká, nemine ještě před obědem, mimochodem krásné dopoledne s Radimem Čas a Radimem, no to jsem teď, to přesně v hlavě, když se spojí s Radiem Čas a Radimem na všechny možné způsoby a je k tomu málo kafe, jo, takže a navíc jako ještě jsem docela hladový, ale tak jako to je můj problém, doufám, že vy si máte fajn, ať už jste doma, v kuchyni, máte relax, volno, anebo pracovní povinnosti, v tom případě, ať to rychle utíká. Já jsem slíbil prstem po mapě zasondovat jednak, kde se co šustne, tak hned po víkendu, možná už v úterý, ano, v úterý, to znamená pozítří 15. bych vypíchl havířovský čaj o 5. jo, i s rádiem Čas od 17 hodin ve společenském domě Reneta, diskotéka s DJem Rádia Čas, samozřejmě i bohatý doprovodný program. Zkrátka, opět jsme v terénu, takže pozítří se těšíme v Havířově. A já bych ještě den na to vypíchl 16.9. cestopisnou One Man Show Tomáše Hanáka Kuba, Ráj na zemi s velkým otazníkem, takže nejenom Havana, ale všeobecně Kuba. Když tak mrkněte, kam, kde, co a jak dorazit na info.friedlandno.cz. info.friedlandno.cz. Hezké na rozmluvení. Tak tolik možná troška té kultury, no a teď už oficiálně, jako vždycky v tento čas, s kolegyní Marcelkou Fabiánovou a zůstáváme v Moravskoslezském kraji.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. V Havířově vyrostlo z brusu nové dětské centrum Pluto pro děti v tísni. Původní nevyhovující budova šla k zemi a na jejím místě Moravskoslezský kraj postavil dvě moderní budovy za bezmála 74 milionů korun. Bezpečný azyl a pomoc odborníků v nich tak najdou týrané a zanedbávané děti, které se ocitly sami a nemají kam jít. Podrobnosti o tomto výjimečném projektu nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Toto zařízení opravdu bude zachycovat ty děti, které budou v té nelehké životní situaci, za kterou vlastně nemůžou sami. Já jsem ty rodiče rozdělil do tří kategorií. Rodič, který se nechce postarat o dítě, neumí, anebo ten rodič zkrátka není. A od toho je to zařízení, že na tu krátkou dobu, než se ta situace v rodině vyřeší, ten záchyt by měl být v tomto zařízení znovu získávat.
2: Zajímavostí je, že centrum vůbec nevypadá jako ústav. Je rozdělené na tři klasické byty, kde mají děti vlastní obývák i kuchyň. Takže tam spolu žijí jako v úplně běžné rodině.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na rádiu Čas.
2: A Moravskoslezský kraj pošle na podporu profesionálních i dobrovolných hasičů rekordní částku. Nejvíce peněz půjde na nákup nové moderní techniky a také na rekonstrukce hasičských stanic po celém regionu. Kromě toho kraj podpoří přes 120 projektů dobrovolných sborů. Co přesně tato podpora znamená, to nám už prozradila náměstkyně hejtmana Šárka Šimuňáková.
4: Dobrovolně a profesionální hasiči jsou klíčovými partnery v rámci Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj pro letošní rok vyčlenil přes 126 milionů korun, což je důležitá finanční složka, která právě podporuje aktivity dobrovolných hasičů, přispívá na cisterny, na tu techniku a taky profesionálním hasičům.
2: Ještě můžeme dodat, že dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji nedostávají finance jen na moderní výbavu, ale peníze využijí také na udržování tradic a opravy starých historických stříkaček. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje. Každou středu, sobotu a neděli na Rádiu Čas.
5: Rádiu Čas.

Hity, které milujete.

0: Krásný čas s rádiem Čas. Málem jsem si nezapl mikrofon, abych vás pozdravil. Kdo už se dá k předčasnému obědu, samozřejmě dobrou chuť, protože neděle si zaslouží trošku toho relaxu. Další muzika připravená, jinak poslední dny a hodiny jsou ve znamení velkých hvězd, o kterých se hodně mluví. Lady Gaga a Miminko, slyšíte správně, velký návrat Celine Dion do hudebního světa, koncerty v Paříži. Já to s vámi s dovolením proberu až zítra, až vás tam bude hodně u rádia, takže dobré ráno Moravo, začínáme v 6. Nicméně zítra začíná ještě něco, i když kdo poslouchá dneska, tak má velkou, převelkou výhodu.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: Ano, vracíme se ke zlaté větě, to znamená, je důležité poslouchat Rádio Čas opravdu bedlivě, kdy vždycky v daný den tu aktuální větu říkáme a spolu s námi naši kolegáčci. A pokud ji chcete hrát, tak jako nejdřív to začíná tak, že se do hry registrujete. Jako vždycky, klasicky přes web Rádia Čas, takže casradio.cz, jste v registraci, potom posloucháte, pokud víte, nebo jste přesvědčeni, že aktuální zlatou větu znáte, jste ve střehu, dokud vám nezavoláme. No a když vám zavoláme, tak už je napůl vyhráno, stačí, když nám ji řeknete, mimochodem nemusí to být hned po zvednutí sluchátka, zas tak dramatiční nejsme, ale bylo by dobré, aby zazněla ve správném znění plus minus a v tom případě vyhráváte 1000 korun. Ještě dodám, že denně, vždycky od pondělí do pátku, budeme volat až 6x, takže 6 možností, ještě jednou 6 možností, jak vyhrát. No a teď už ta velká výhoda pro vás nedělňátka, protože já vám tu zlatou větu, která začne platit de facto už zítra, a se kterou už zítra můžete vyhrát tu 1000, tak já vám ji řeknu už teď, že jste to vy, jo? Jste připraveni? Výborně. Dneska to bude jízda. To je aktuální zlatá věta na pondělí. Ještě jednou. Dneska to bude jízda. Zaregistrovat, zapsat a zítra se hraje.
1: Zlatá věta Rádia Čas. Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve 3 prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days. Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
2: Hity, které milujete. Čas.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Zrovna dneska jsem viděl takový internetový článek o tom, že je to jeden z nejhorších coverů známé písničky Madonna a American Pie na Radio Čas. Já jenom připomínám teda originál, který má v celé své délce přes 8 minut, jo, Don McLean. Bye, bye, nicméně mě baví obě verze, hity, které milujete, s Radimem na Radio Čas, za chvíli pravé poledne, takže k obědu dobrou chuť a dneska to máme rovnou i s desertem, protože je den čokolády a tak se vás ptám, v jaké podobě nebo jakou čokošku máte nejradši, tedy pokud vůbec. Já miluji z čokolády taky Mozartovy koule, píše Renáta, a potom jakoukoliv a nejlépe na večer, když jdu spát a hodně mlsná, tak si musím dát kousek čokošky. Ještě teď si pamatuju, jak jsme doma rozdělali čokoládu a mamka to vždycky dělila spravedlivě na pět dílů. No jo, tabulka, kousíčky, kolečka a někdy velká lžíce a taková čokoládová, řekněme kulantně rádoby, pomazánka čokoládová, i když tam je jako spousta jiných složek, ale prostě vypadá to hnědě, že jo, takže co si budem. No, třikrát mňam, já si pořád dělám chutě, ale v obchodě jsem nebyl, takže ještě musím nějakou hodinku vydržet, ale s vámi mě to baví. No a mimochodem hned po obědě se dozvíte,

0: www.mega-kultur.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Čekání je u konce. Primark nyní dorazil do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Lady Gaga, hodně skloňované jméno, protože se stala maminkou a teď se hodně řeší, jako jestli těch pár měsíců po svém turné těhotenství skrývala, anebo na to šla jinou náhradní metodou, ale v každém případě brzy se dozvíme víc. To jsem přesvědčen, v každém případě všichni, kteří znají Lady Gaga v reálném životě jako Stephanie, říkají, že bude skvělá máma. Tak tímto zdravím všechny maminky a tatínky a všechny pracanty a vůbec vás všechny, kteří posloucháte Rádio Čas. Dneska jsme si udělali čokoládový den. Dopoledne, poledne, no a teď už vlastně brzké odpoledne. S Radimem já vás zdravím a jestli máte chvilku, napište nám, co vy a čokoláda, jako jestli rádi nebo neradi. Krásný den, čokoládu miluji, píše Markétka, ale nekupuji a když už ano, tak jedině. A dneska to řeknu, kofila, to je moje topka už od dětství. Takové ty čokoládové tyčinky z dětství zmiňujete hodně často. Potvrzuje to, počkejte, podívám se třeba Irena. Dneska už má jinou chuť a přesto je to můj hřích. A stejná čokoláda už jednou zmíněná, jo? Takže bychom mohli pokračovat. Nicméně najdou se i tací, jako takový exoti, ale v tom nejlepším slova smyslu, kteří to vnímají trošku jinak, tuhle tématiku. Například můj kamarád Marťa. To je opravdu mimochodem skvělý kuchař, to se musí nechat, ale jako některé věci prostě nemusí. Máme rádi banány? Máme, že jo, až na pár výjimek. Marťa je nesnáší. No a co se týče čokolády, tam to taky vidí jinak.
1: To jsem tím, myslím, vykládal z Velikonoc nebo Mikuláše, ty čokoládové figurky, no. Tak já jsem si je dával vždycky na poličku, jako vystavoval. Nikdy jsem neměl potřebu to nějak sníst. A moje sestra to geniálně uměla otevřít vždycky ze spod, takže to vyjedla, nechala mi tam jenom ten alobal. Takhle, jako když je třeba malá vrstva, jako třeba když je ovocný nanuk politý tou čokoládou.
0: Takže polevy zvládáš, tak, právě, ano.
1: No, takže když to jde sundat, je sundám, ale když to nějak drží nebo něco, tak jsem to jako schopný. Nevyhledávám, nekoupil bych si v životě čokoládu a jako kterou ještě snesu, tak je jako tak bílá, tu dávám občas.
0: Dobře, takže jako malý nenápadný bod pro bílou čokoládu, nicméně to je zvláštní, jako nemusí, zase jako neštítí se jí, jo, ale když dělá nějaký desert a pár už mi jich připravilo, no teď jako se přeborníkem na mafíny a tak dál, tak to je všechno jako dobré a ňuňané, jo, takže jak to máte vy, kdybyste se chtěli podělit, tak pište, klidně namluvte i audio, ať vás jako taky slyším trošku v neděli odpoledne, 7766 12 800, anebo pokud nemusíte, nedělejte nic a užívejte si další hity, které milujete stále s Radimem.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
0: Přijďte si užít havízovský čaj o páté s rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Mimochodem, dobré odpoledne s Rádiem Čas a Radimem, že už začíná de facto i hokejová sezóna, ano, a že i v okolí Rádia Čas, protože nemáme je daleko, to bude příští týden opět divoké, ale v tom nejlepším slova smyslu. I za naše parťáky, tedy HCRT Torax Poruba, zveme na zápas proti Hodonínu. Středa, to bude 16. září od 18 hodin, takže sportu zdar, hokej zvlášť pro tuto chvilku. Kdo je spíš jakože náladou kulturní člověk, tak v úterý 15. od 17 hodin připomínám v Havířovském společenském domě Reneta havířovský čaj o páté. Čaj o páté, to byl fenomén, podobně jako takové diskotéky svého času, kde se třeba seznámili nebo kam chodili tancovat i naši, jo. No takže retro diskotéka, DJ Rádia Čas a ještě jednou datum 15. září to jistí. No a den na to 16. zmínka ještě zase pro změnu cestovatelská. One man show Tomáše Hanáka Kuba, ráj na zemi s otazníkem ve Free Friedlandu, když tak víc na info.friedlandno.cz, jinak 16. od 18 hodin, kdybyste chtěli vyrazit. Tak tolik troška té kultury, já vím, že čekáte, protože jste slyšeli o zlaté větě Rádia Čas, pokud jste ji nevychytali, tak ještě v této hodině, že jste to vy, si dáme opáčko plus pravidla a všechno kolem toho, protože zítra ve velkém zlatá věta Rádia Čas až denně 6 pokusů zavolat všem zaregistrovaným na webu CZ Radio.cz, tak a máte kompletní balíček. Krásný den. Radio Čas.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Odpolední siestička s Radimem na Rádio Čas. Já se teď vrátím pár dnů zpátky. My jsme se vás takhle ráno v týdnu ptali, kdyby měl vzniknout film o vašem životě, jo? Tak jak byste ho pojmenovali? Buď to nějakou klasikou, anebo opravdu úplně z brusu nový název, ale prostě měla by to být esence vašeho života. Dozvěděli jsme se v tedy v ulicích Moravy a Slezska následující.
1: Asi radost, protože jsem ráda za to, že mám zdravou rodinu a to je pro mě to nejvíc.
2: Tak to opravdu netuším. Nic kreativního by to určitě nebylo. Život vesnického kluka ve velkém městě, víme tomu.
3: Celkem fajn život, protože jsem ho prožil pěkně.
4: Stále usměvavá holka. Poněvadž já mám tolik energie, že nevím, kde na to chodím.
5: Všechny dva prostřední úpad. Mám štěstí na napady.
6: Neznám, nevím a neumím.
7: Strašně vůl.
6: V naději, že bude líp.
8: Vždycky jsem to já.
9: Bude líp možná.
10: Hloupý, chytrý a chytřejší.
0: Neznám, nevím, neumím, proto bych se možná někdy mohl podepsat. V každém případě si říkám, jako jestli by někdo ten film napsal nebo popsal takovou tou klasikou s Juliette Binoche a Johnny Deppem Čokoláda. Protože ta může být někdy hodně návyková, že jo, někdy taková opojná, krásně sladká, odměňující, někdy hříšná, co si budem, a dneska je den čokolády. Tak se vás ptám, jestli vůbec čokošku máte rádi, pokud ano, jakou, v jaké podobě, jako jestli úplně hladkou, úplně hořkou, dobílá, oříškovou, rozinkovou, extrémní možnosti příchutí, výběrová čokoláda, taková ta bomboniara, nervy moje, já si dneska koupím něco určitě. Prostě pište, nahrávejte, WhatsApp číslo je pořád vaše, 77 66 12 800. Radio Čas.

0: teď opravdu nevím, jestli jsem vám to říkal nebo neříkal, přesně řečeno říkal, ale nevím, jestli zopakoval, protože v tom případě bych tady měl na Rádiu Čas jeden rest.
1: Zlatá věta Rádia Čas.
0: No já jenom, že zítra tedy startuje Zlatá věta. V podstatě jako před pár měsíci je důležité nejdřív se zaregistrovat přes web Cazradio.cz. No a potom vždycky od zítřka mezi pondělím a pátkem poslouchat ideálně celý den mezi 6. a 8. 18. hodinou Rádio Čas a vychytat tu aktuální zlatou větu. Jo? Každý den bude trošku jinačí. V tom případě už ji máte, máte ji zapsanou, čekáte na zavolání, protože voláme jenom těm vylosovaným z řad zaregistrovaných. Jsem řekl velmi složitě, ale rozumíme si, no a potom možná trošku i s naší pomocí, kdyby vám náhodou nešlo nějaké slovíčko, ji řeknete a tram tradá, zatleskáme a tisícovka je vaše. Až 6x denně můžeme volat, jo? Takže tolik taková základní premisa zlaté věty na Rádio Čas, no a protože hrajeme už zítra, asi by vás zajímala ta první, že jo? Výhodu má ten, kdo poslouchá ji o víkendu Rádio Čas a já ji opakuju ještě jednou, pošlete ji když tak dál mezi všechny hráče. Dneska. To bude jízda. To neříkám, to je prostě ta zlatá věta. Ještě jednou, moji milí, dneska to bude jízda. Zapište si a zítra hodně štěstí.

Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz

0: Krátce po 13. hodině, víkend rozhodně ještě nekončí, odpolední siesta, já nevím, jak je u vás tady, protože já mám pocitově, jak to mám říct, no takhle mám otevřená okna, naštěstí klima už neběží a říkám si, nevím, jestli jdu do chladného odpoledne po práci nebo ne, takže klidně, jako jestli máte sondáž, kde se zrovna nacházíte zeměpisně, kde posloucháte Rádio Čas, jak to u vás bude s počasím, jsem rád. Nicméně zítra tady pravou nohou do nového týdne, jak jste slyšeli na Rádio Čas s novou soutěží nebo staronovou soutěží, to máte hodně rádi, Zlatá věta. Ráno se tentokrát budeme budit ne ve dvou, ale solo, Lenča má trošku prodloužený víkend, takže zvu vás klasicky na dobré ráno, které začíná v 6.00, které bude opět zachyceno i pro kamery a kdyby něco, tak si můžete dát opáčko kdykoliv v průběhu dne nebo třeba taky o víkendu na televizi Relax, jo. Ranní káva s Rádiem Čas, tak se to jmenuje. Včera jsem kvůli ní měl malé trauma, protože Lenča říká, já jsem nás viděla, protože v Brně jsem si dávala nějaké opáčko, tak jsem to tam zahlédla a poslala mi fotku screenshot, jo, screenshot mobilní obrazovky a já jsem si říkal, tak jestli vypadám takhle, jako na těch kamerách, tak jako potěž pámbu. Já s tím mám všeobecně problém, s tím přijetím a sebevědomím, ale byla tam taková jako malá hlavička a obrovské napuchlé tělo, jo. Všichni mi blízcí, včetně mojí ségry, říkají, jako, že to je momentka, že se to nějak otočil v černém tričku a tak dál, tak já jim teda budu věřit. V každém případě, jako občas se zasmějem, tak když tak si to můžete zhlédnout na TV Relax a nejen to, já jenom připomínám, že Relax má spousty pořadů, vrací se nám po víkendu taky, ne po víkendu, jejda, to byla delší pauza po prázdninách, i pořad Selfie s Táňou, tedy s naší kolegyní Táňou Bystroňovou a ta má jako každý týden zajímavé hosty. Příští týden, pokud se nepletu, to bude třeba písničkář Michal Horák, jo, 17. premiéra, takže kdyby něco, máme i televizní sestru TV Relax a vám hezké koukání, příjemný poslech a hlavně pohodu s Rádiem Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
2: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra. Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.

0: Já nevím, jestli mám být ještě hodný, ale budu. Tak ještě jednou, protože po 14. hodině už máme trošku jiný program a na Rádio Čas si dáme další díl Music Boxu a potom už se těšíme na ráno, kdy odstartujeme Zlatou větu Rádia Čas. Já jenom, že už ji známe, jo. Pokud jste se registrovali na cesradio.cz, tak zítra se už můžete předvést, pokud vám zavoláme. A ještě jednou připomínám, že ta věta zní: dneska to bude jízda. Tak, a to by stačilo třikrát a dost, možná zítra ještě ranní opáčko, když vyměknu. V každém případě zítra a dál nový týden a z astrologického hlediska vždycky v neděli nabídne náš dvorní astrolog Milan Gilnar. Což by tam mohlo být, tak se podle toho zařiďte a jinak pravou nohou do všeho, co vás čeká. Milane?
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne bude ve znamení zvýšené chutě k akcím a aktivitám. Pouštět se budeme zejména do činností, které budou smysluplné a přinesou nějaký hmatatelný, měřitelný efekt. Střed týdne bude obdobný, dařit by se tedy mělo stále a to je příjemné. Na konci týdne se situace ještě poněkud vyhrotí. Pravděpodobná je zvýšená nervozita a podrážděnost. Dařit se bude novým objevům a poznáním. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gilnar.

Je půl druhé na Radio Čas, i dnes hity, které milujete a za chvíli opravdu pozlacená, řekl bych i zaplatinovaná I Will Always Love You, tedy tentokrát verze z filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston, i když vlastně nepřímo zaspomínáme i na Dolly Parton, country zpěvačku, která ji napsala už v 70. letech 20. století a která na ní i díky Whitney pořádně vydělala. Ona tu možnost měla o něco dřív, ještě než zemřel Elvis, protože Dolly Parton navštívili jeho právníci a manažeři, že by Elvis rád tuhle tu písničku zpíval. Já jsem vždycky myslel, že ona striktně řekla ne, jenomže Dolly to považovala za velkou čest a byla by hodně ráda, kdyby se tak stalo, jenomže právě lidi kolem Elvise říkali, no jo, ale vy nám tu písničku prodáte a už na ní nebudete mít žádná práva, i když jste ji napsala. A to právě byla ta stopka, protože říkala, na to jsem opravdu hrdá, to vám prostě umožnit nemůžu. Prý to hodně oplakala, nicméně na začátku 90. let 20. století se jí to vrátilo dvojnásob, trojnásob. Její dá, ona říkala, pane bože, díky Whitney, že jsem udělala tohleto, protože už bych nemusela pracovat vůbec, což se teda nikdy nestalo. De facto Dolly pracovala až do svých posledních dní a já ji naprosto zbožňoval. Takže zdravím i tam nahoru do kumštířského nebe, vlastně už obě, jak Dolly, tak Whitney Houston. A vy si to užívejte společně s námi na pracovišti, za volantem nebo jen tak doma při nedělní siestě s Rádiem Čas. Rádio.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: kvalitního piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.
1: Optika Patria v centru Místku. Výroba brýlí do 24 hodin. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

I Alex, já miluju konce některých písniček, no však jich tady budete mít dostatečně moc a moc, konec konců kolem 14. hodiny ještě navíc s naším kolegou a zároveň hudebním dramaturgem Rádia Čas Alešem Šklubalem. Nedělní Music Box je připraven, aby toho nebylo málo po 15. hodině, jak jsem slíbil, další díl Jeste s rozumem s kolegyní Evou Riegler, já už se těším na příští týden, protože ve čtvrtek si dáváme další Jeste speciál. No a tak, když jsme u těch lákání, tak bych rád jenom připomněl, že se budu zítra, tentokrát solo, protože Lenča má prodloužený víkend, těšit na dobré ráno s vámi, na to, ať vstoupíme do toho nového týdne a tentokrát budeme sondovat, co vy a zpropitné, jako jestli dáváte, nedáváte, pokud dáváte, tak jak vysoké, podle čeho se rozhodujete, taky se dozvíte a kápnu božskou, že já jsem v tomto směru velký ňouma, budu muset dávat velký pozor, aby neposlouchali moji rodičové, protože mámu by omývali, kdyby se dozvěděla, jak velký ňouma, co se týče zpropitného občas jsem. Ach jo, a tak to už je jiná vesnice, no a nezapomeňte ještě jednou, že startuje ve velkém Zlatá věta Rádia Čas, takže zítra už na plné koule a kdo dneska poslouchal Rádio Čas, tak už má velmi dobrý základ. Jinak to nejpodstatnější pravidla a registrace na našem webu casradio.cz. Rádio, dost bylo řečí, za chvíli už tedy s Alešem a já vám přeju krásný odpolední čas s Rádiem Čas.

0: dle srovnání k 2.9.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak čus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
3: Bude vejdán.
6: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
8: Music Box Rádia Čas.
9: Tak vítejte, Music Box Rádia Čas. Co takhle jízda po světových hitparádách a rovnou to takzvané hitparádové zlato. Že berete? Dobře, jdeme na to. Tak dneska mám pro vás 12 zásadních megahitů, které bouraly světové hitparády a rotovaly, či rotují playlisty rádií. A tak tím globálním fenoménem je a ještě dlouho bude song Flowers od Miley Cyrus. Nejprodávanější singlovka roku 2023. A pozor, fenomenální 1 miliarda přehrání na Spotify, rychleji než jakákoliv skladba v historii. A další hudební perlu přidá jeden z největších objevů posledních let, Benson Boone. Jeho Beautiful Things ovládla Ameriku i Evropu a získala nominaci na hudební cenu Grammy. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem a dnes to má váhu, aneb hitparádové hudební zlato. Tak klidně volume doprava.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm zásadní megahity světový hitparád, takže další jméno na scénu. Harry Styles, bývalý člen skupiny One Direction. On dosáhl obrovského úspěchu se svým singlem As It Was, který se stal nejprodávanější singlovkou roku 2022. A pozor, megahit strávil 15 týdnů na prvním místě americké hitparády Billboard. A to je nejdelší doba pro britského umělce. No a mezi vyvolené patří i Dua Lipa a její Dance the Night. Tedy song se stal součástí soundtracku k filmu Barbie. Ovládl světové hitparády, ale i večírky, party anebo kluby. A abych nezapomněl, i playlisty rádií po celém světě hraje se dodnes. Tak Music Box Rádia Čas a dneska zásadní hity

0: Rádia Čas.
1: Hudební speciál Rádia Čas Music Box tady v plném hitparádovém proudu a dneska je to 12 zásadně hitů světový hitparád. A tady rozhodně nemůže chybět Teddy Swims. On se stal překvapením roku 2023 se svou písničkou Lose Control. A 32 týdnů stoupala po americké hitparádě a stala se songem s nejdelším výstupem na vrchol v historii hitparády. A když se spojí Lady Gaga a Bruno Mars, výsledkem je hit, který vás přiměje tancovat a přemýšlet zároveň. Die with a Smile je jejich první společná skladba a okamžitý megahit. Tahle balada evokuje atmosféru 70. let a je takovou poctou duetům jako Elton John a Kiki Dee. Na Spotify se skladba držela na prvním místě globálního žebříčku neuvěřitelných 121 dní a tento rekord prozatím ještě nikdo nepřekonal. V Music Boxu Rádia Čas dneska to má váhu a ne hit parádové zlato. Je s vámi Aleš Škubal.

0: Box Rádia Čas.
1: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
2: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
3: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
0: Music Box Rádia Čas.
4: A dnes zásadní hity, světový hit parád a tady americký muzikant Shabuzi přinesl světu hit Bar Song, který je jeho prvním solovým úspěchem v hit parádě. Single se stal jedničkou v několika zemích, včetně Austrálie, Belgie, Kanady, Irska, Norska, Švédska a Spojených států. No a Shabuzi se stal prvním černošským mužským umělcem, který současně vedl žebříčky country a popových hit parád. A když už jsem u country, tak spojení Annie Mary a kanadské country ikony, jmenuje se Shania Twain, přineslo hit Unhealthy. Unhealthy je poctou country popovým duetům a Annie Mary si zároveň splnila svůj sen zaspívat si s Shaniou, kterou obdivovala od dětství. Na rádiu Čas ladíte hudební speciál, a to Music Box.

0: Rádia Čas.
1: A naše cesta po světových hitparádách pokračuje. Dnes tady to má váhu aneb hitparádové zlato. A tak další hvězdy na scénu. Francouzský DJ David Guetta spojil síly s britskou zpěvačkou Annie Mary. Oni nahráli song Baby Don't Hurt Me. Je to remix slavné What Is Love od Hedeveje z 90. let. Ano, kdo by neznal. A hitparády po ní sáhly všemi deseti. No a remixu není nikdy dost. Světové hitparády roztančilo i francouzské duo Offenbach. Známe svými chytlavými tanečními hity, nahráli Overdrive, taková hudební podsta zpěvačce Kim Wilde. Možná si pamatujete slavnou hitovku Cambodia. Znovu se stala miláčkem tanečních klubů a světový hitparád. Na rádiu Čas sladíte Music Box s Alešem Šklubalem a dnes

0: Music Box Rádia Čas.
1: A dnes se časácký Music Box leskne hitparádovým zlatem. Nám se líbí, rádia hrají a světové parády také křičí: tohle chceme! Tak jdeme do finále a o to se postará německý DJ Purple Disco Machine a jeho Substitution je takovou poctou italo-disco stylu a obsahuje samplej z hitu Big in Japan od Alphaville z 80. let. A teď naše z hitparád zlatá hudební tečka a britská kapela Coldplay se singlovkou Feels Like I'm Falling in Love. Skladba byla nominována na cenu Song of the Year, což potvrzuje její hudební váhu a zároveň je důkazem toho, že i po více než 20 letech na scéně dokáže Coldplay stále přinášet muziku, která je hitparádovým fenoménem. Rád připomenu, Music Box Rádia Čas v premiéře vždycky v pondělí po 18. hodině a v neděli v repríze po 14. Slyšíme se od Aleše Škubala.

0: Rádia Čas.
1: Dobrý den, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
2: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
1: Budeš opíkat busty s prezidentem?
2: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčnej, no.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas.
5: Hity, které milujete.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Štítná žláza. Nepostradatelný orgán našeho těla. Podílí se na regulaci metabolismu, produkci důležitých hormonů a má přímý vliv na rychlost naší látkové výměny. V posledních letech ale stále narůstá množství lidí, kteří mají se štítnou žlázou problém. Nejčastěji se setkáváme se sníženou funkcí, která se projevuje přibíráním, únavou, úzkostí, poruchou spánku anebo špatnou termoregulací těla. Můžeme svou štítnou žlázu ovlivnit třeba jídlem a svým životním stylem? Tak přesně na to jsme se ptali endokrinoložky Jany Černé.
2: Tak štítná žláza vlastně je orgán, v kterém se tvoří hormony, které potřebujeme vlastně každodenně pro správné fungování organismu. A pokud štítná žláza nefunguje správně, tak samozřejmě to poznáme dříve nebo později. A pro správnou funkci štítné žlázy je důležitý dostatek jodu, aby správně se hormony tvořily, protože to jsou stavební materiály pro syntézu těch hormonů. Takže je třeba užívat nebo jíst dostatečné množství ryb, mořských plodů a tady těch výrobku, protože pokud nemáme, tak prostě ten stavební materiál chybí a máme pak nedostatek vlastně hormonů, které prostě to tělo chybí.
1: Takže důležité je zaměřit se na jod v našem jídelníčku. A ten se nachází už ve zmiňovaných rybách. Losos, makrela, sardinky, treska, tuňák. To jsou všechno významné zdroje tohoto minerálu. Taky jod najdeme v mléčných výrobcích, anebo taky třeba v mořských řasách, které teda zatím nejsou úplně běžnou součástí českého jídelníčku. Nicméně, pokud se je rozhodnete do svého stravování zařadit, a to nejenom v podobě občasného suši, tak se můžete těšit na celou škálu benefitů. Od minerálů, vitamínů, antioxidantů až po tu úžasnou specifickou chuť, která zpestří každé jídlo a dodá do našeho těla jod.
0: Tak teď už to víte.
3: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
4: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retrodiskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
10: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
5: Hity, které milujete.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Radio Čas.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.

0: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
1: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Doufáme, že i oni se mají fajn a... Že to je vyčerpávající.
4: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
3: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
4: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: máš.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
4: Čas. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchej.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-Opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800
9: 872. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
11: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
10: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
11: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopálky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Domov Slunečnice Ostrava hledá do svého týmu všeobecné sestry.
5: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
2: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz. Pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio.

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Radio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Mustang Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
0: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. V úterý 15. září od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJem z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
2: Hity, které milujete.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Partnerem je Mamet.cz, pozvedneme vás všude tam, kde se jen tak nedostanete. Mamet.cz, půjčovna vysokozdvižných zvedacích plošin pro kutily i firmy. Mamet.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě. Skvělé peníze a benefity. Maxion. Na vybrané pozice do konce září náborový příspěvek 50 tisíc.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Hity, které milujete.

Jet. Radio Just. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Řekneš správnou větu a peníze jsou tvoje. Zapoj se do soutěže Zlatá věta na rádiu Čas. Poslouchej vysílání, zvedni telefon a vyhraj si peníze na ruku. Registrace na www.časradio.cz. Zlatá věta. Jeden telefonát, jedna věta a výhra je tvoje. Zlatá věta rádia Čas.
1: Hodně štěstí ve hře přeje Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Tuto soutěž vám přiváží nový plně elektrický Subaru e-Outback od Dankars.cz Opava. Českého specialisty na Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 000 bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
6: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
7: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
6: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
7: I unikání zvládáme v Dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Do krásna, do krásna vede cesta.
5: Vydejte se po ní i vy, přihlaste se do amatérské soutěže o nejlepší klobásku a vyhrajte kýtu a sud řeznického piva. Suroviny na výrobu dostanete zdarma. Nezapomeňte se přihlásit do 25. září na mail info@muzeumřeznictví.cz.

0: vedoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
0: A nevajgluj. Podporujeme úklid v obcích a připomínáme. Nedopalky patří do koše. Nevajgluj.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Hit dnešního. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

0: Literalne umjeta. Radio čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, troší se svět.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Bravo s Radimem a Lenkou.
1: Doufáme, že i oni se mají fajn. Že to je vyčerpávající.
2: Ptají se vás na to, jestli oni mají rádi nějakou hračku. Co byla jejich nejoblíbenější hračka v dětství?
1: V závorce Lenka oslovují mě. Víte co? Užijí si, zpívají, tancují.
2: I unikání zvládáme v Dobré ráno Moravo mezi 6 a 9.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou
0: hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

0: Dobrý den, milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Mým dnešním hostem je Honza Šádek, kreslíř, který to s pastelkami opravdu umí.
1: Když si uvědomím, kde jsem vlastně byl a že jsem doopravdy byl ten bezdomovec, který jako bral ten heroin a byl na tom jako fakt špatně v tom životě a nebylo to dobrý. A kdyby mi někdo jako pak řekl, že...
0: Budeš ho píkat busty s prezidentem?
1: No, a že bude vědět, kdo jsem, a když jako někdo řekne Honza Šádek, tak mu řekne, jo, to je ten člověk, co kreslí těma pastelkama, tak to je jako skvělý, skvělý. Takže já jsem za to strašně jako vděčný, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.